0: Rádio Slovensko.
1: Keiko Fujimoriová sa stala prezidentkou Peru, sľubuje zatočiť so zločinom, zvýšiť minimálnu mzdu, stavať diaľnice, aby mohla rásť ekonomika, aj dostavať metro v hlavnom meste. Na ulici však niektorí proti nej protestovali. Peruánsku vlajku umývali v mydlovej vode na znak očistenia od korupcie, za ktorú odsúdili otca terajšej prezidentky.
2: Opozícia si v parlamente fotkami pripomenula obete minulých represí. Z prieskumov pred inauguráciou vyplýva, že bezmála 40% opýtaných má v súvislosti s jej nástupom do úradu obavy. 37% je optimistov a 16% je to jedno. Na novú prezidentku sa Miroslava Nejra Kvežer-Hospodárová pýtala Martina Hrabálka z Mendelovej univerzity.
3: Vítězství Keiko Fujimori je vlastně výsledkem její dlouhodobé snahy se do toho úřadu dostat. Ona kandidovala v řadě voleb. Většinou prohrála dost těsně. A tentokrát došlo k tomu, že naopak velmi, velmi těsně vyhrála. Ten rozdíl byl asi 50 tisíc hlasů, takže v podstatě to skončilo 50 na 50. Každopádně Keiko Fujimori, což je dcera bývalého peruánského prezidenta, velmi kontroverzního 90. let, tak se nakonec do toho úřadu dokázala dostat.
4: Hneď hovorila, že teda armáda proti zločinu, kritici sa obávajú, že by sa to tiež mohlo vymknúť z rúk a že aj ona by sa mohla nakoniec stať niekým podobným, ako bol jej otec odsúdený potom za zločiny proti ľudskosti, okrem iného.
3: Ona slibuje mano dura, což je ta tvrdá ruka. Inspiraci môžete hľadať třeba v Naibu Buklem a jeho Salvadoru. Nicméně dnes uvedomí, že Salvador je veľmi malá země a tady ty tvrdé politiky aplikovať v rozsáhle veľké zemi, ako je Peru, bude daleko, daleko složitější. Otázka je, jak bude v praxi postupovat. Celá řada prezidentů dneska v Latinské Americe má tendenci sahat k výjimečným stavům. Příklad můžeme najít dneska severně od Peru v Ekvádoru pod Danielem Nobou. Otázka je, jak to v praxi bude vypadat a ty obavy jsou poměrně relevantní.
4: Na té její prísahe bylo vidět aj až záplavu pravicových alebo krajně pravicových prezidentov alebo lídrov štátov z Latinské Ameriky, ktorí sa k moci dostali medzi rokom 2023 a týmto rokom. Ta vlna v Latinské Americe pravice. Ako ju vy vnímate?
3: Dá se o tom hovořit jako o vlně. Stejně tak, jak předtím tam byla ta druhá růžová vlna, což byla vlna levicových prezidentů. Dneska tam máte De La Espriu v Kolumbii, Nobou v Ekvádoru, máte tam Castro v Chile, samozřejmě Naiba Bukeleho v Salvadoru. Celou řadu těch voleb v minulých letech tak vyhráli právě pravicoví lídři. Velmi často to bylo velmi těsně, jako právě při případě v Keiko Fujimori nebo toho De La Espriu, což ukazuje jednu věc, a to je výrazná polarizace těch latinskoamerických společností.
4: Hospodářské, jak byly ty krizi, tak Peru dokázalo fungovat ekonomicky?
3: Ona vlastně tvrdí, že se bude víc navazovat na Spojené státy americké. Do jisté míry může jít o určité vyvažování čínské vůli, protože Peru patří v tom regionu k zemím, kde ten čínský vliv je velký. Ostatně Čína Peru buduje svůj největší přístav v Latinské Americe.
0: Rádio Slovensko.